0: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
1: Rádio Jihlava. 101.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je cocker španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pase se uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K činnosti na hudební škole se Cimrman dostal díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarínu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Sám si také pěstoval houslové struny. Jednou z prvních investic bylo proto zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turšanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují.
2: Prosím. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce.
1: Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part.

0: představě Vilné ruce mnou si. Tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá. Však by nám přestali bušiti na vrata. A do třetice já to nechci. Nechci květěl. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se. Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy.
1: Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně-pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam.
2: Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty van der Postova generátoru.
1: Děkuji. Uvedená zásada měla vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka z ručného vmytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů van der Postova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu.
3: Cimrmanovi. Kolego, nezlobte se, já tady tak poslouchám ten váš výklad o tom plzeňském pivu a tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl tehdy ke stolu a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, objevil se ve dveřích Karl Wittner, ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to...
4: Pane profesore, ředitel vídeňské opery, to byl tenkrát Wingl, Kurt Wingl.
3: No jo, to jsem poplet, ano. Wingl. A mířil se do kestelu vedle Cimrmana. Usedl a už měl před sebou napěněný půl litr. Cimrman se nejdřív na něj tak smutně podíval a potom zahalil na celý lokál větu. To jste divný chodec. Zahlaholil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Tak jen tak, abychom se občas na chvíli trochu pobavili.
1: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
2: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur, jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že ji hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr se vyméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj

0: Marty flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
1: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Titlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
0: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
1: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v pizzikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se pizzikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: deine Switch jetzt hier, okay? Die Urase. Bacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné být, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí.
2: Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
1: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
2: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mmm. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků mí. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc.
3: To je dobrý nápad, no.
2: A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom teda rádi věděli.
3: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonou a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
2: Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fór jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít a Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo hochu, role si musíš hlídat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. Děkuju,
1: no,
2: ale,
1: víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trompetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
1: ano,
2: se.
1: Jo,
2: pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírný kluk, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no.
2: Tady, stoch už do hasína.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc, hledíme, to je hezký.
1: No hele, já leží, já ti říkám, já leží. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát v obasických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
2: tak,
1: být nám.
2: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném vzplanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu, kmenu peňu, jak mám, jak je pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a strušky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťov. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roků však těžil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez mase. Svaly mi železo zůjí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Přijdu na ji strmý palá. Přijdu na ji strmý palá. Kulík, že po mně to dostrá dneska.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý,

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních stran, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání.
0: Co se děje v kraji?
1: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a zítřejší program zahrnuje také návštěvu jihlavské a třebícké radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. V chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu za zvláštních okolností Češka. Případ prověřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. O víkendu tak v Chorvatsku zemřel 5 Čechů. 4 oběti si vyžádala nedělní srážka katamaránu s plachetnicí. Český hokejový brankář Daniel Vladař by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky níž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters uvedla, že 28-letý golman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 a 6 miliony dolarů.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
3: Ekokom.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů.

0: dolarů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkné ráno. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem soudem schválenou dohodu. Přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušební dobou.
1: Co se děje v kraji?
2: Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Spojené státy a Irán v noci na pondělí oznámili dosažení dohody, která by měla vést k ukončení války, jež začala koncem února americko-izraelskými údery. Digitálně už ji podepsali v neděli. Slavnostní podpis memoranda o porozumění, po němž má následovat 60-denní jednání o finální mírové dohodě, se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pence. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních stran, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání.
3: Co se děje v kraji?
4: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a zítřejší program zahrnuje také návštěvu jihlavské a třebícké radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. V chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu za zvláštních okolností Češka. Případ prověřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. O víkendu tak v Chorvatsku zemřelo 5 Čechů. 4 oběti si vyžádala nedělní srážka katamaránu s plachetnicí. Český hokejový brankář Daniel Vladař by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky níž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters uvedla, že 28-letý golman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 a 6 miliony dolarů.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
4: Krásné úterní dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Petě Hlávková. Obec Kunčina chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Více o tom za okamžik.

Jihlava obec Kunčina chce kostelík svatého Rucha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt je desítky let v jejím vlastnictví a je obsvěcený. Radnice si nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. Teď už další muzika.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: se někdy ukopli palec, tak moc dobře víte, že nejlíp pomůže si od plic zanadávat. Výzkum britských psychologů prokázal, že peprná nadávka vnímání bolesti skutečně zmírní. Ve studii z roku 2009 měly dvě skupiny dobrovolníků za úkol ponořit ruku do klíku s ledovou vodou a nechat ji tam, dokud to vydrží. Ti, kteří si směli pomoct hlasitými vulgárními výrazy, přitom odolali chladu až o třetinu déle. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Ladíte rádio Jihlava. Penězi, které nám ještě nad oslavou získala za titul Horácké město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Za chvíli zprávy, teď další hity.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát.
3: Co se děje v kraji?
4: Zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má v roce 2033. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet Všeobecné zdravotní pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Z centra postupymi u Berlína se dnes muselo evakuovat na 6,5 tisíce lidí kvůli nálezu bomby ze druhé světové války. Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo na čas domovy opustit 60 tisíc lidí.
3: Sport.
4: Dotací 1 milion korun letos fotbal.

0: Fotbalisté prvního SC Znojmo od města nedostanou. Rozhodli o tom zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Více za okamžik.
1: Rádio Jihlava 101.1.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Kvůli rekonstrukci a změně expozic za téměř 19 milionů korun byla zavřená od roku 2024. V muzeu vznikl nový výstavní prostor a přístupné je i hospodářské zázemí historického domu, kterým mohou návštěvníci projít na parkán. Hlavní myšlenkou nových expozic bylo zohlednit blízkost Jemnice od státních hranic s Rakouskem. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co je nejhorší, když se rozejdete s holkou? Zvykat si na jiný cyklus.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: týden premiér Andrej Babiš. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl.

0: vyhodíte odpad.
1: Ecocom.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Používání mobilů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošné používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027.
1: Co se děje v kraji?
3: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájili dvoudenní návštěvu Vysočiny. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Býteši. Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně 8 let. Tento krok znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, který zemi vládl posledních 16 let.
1: Sport.
3: Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Příjemné dopoledne, dneska už úterní, a to s datem v kalendáři, které říká, že je 16. června. Mimochodem, to je Den otců. Každopádně, teď máme krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem ve vlnách 101.1 FM, tedy vlnách Rádia Jihlava. Tak co vás všechno dneska čeká a nemine? Tak si třeba řekneme něco o tom, že nás čeká týden plný žhavých letních teplot. A nebo si řekneme, že to Eva Farna v Edenu pořádně roztočila. No a k tomu spousta dalších zajímavostí, tak si na to všechno určitě počkejte, protože to bude určitě stát za to. Tak vám všem přeji krásný den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a posílám za vámi hned první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a už jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Druhý koncert Evy Farné v Edenu potvrdil to, co si sebou odnášeli návštěvníci sobotní první show. Něco takového v Česku už dlouho nebylo. Obrovská podívaná, skvělý výkon zpěvačky, publikum doslova v tranzu. No a k tomu pozitivní poselství, po kterém pořád tolik voláme. I když jsme v běžném životě ti první, kteří ho ignorují.
2: I když jsme na ostří nože.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: Kam půjdem, kam až, jak promění se vztah náš.
0: Růžovo-vlasá zpěvačka Tereza Mašková je opět v péči odborníků. Superstar, která letos oslovila 30. narozeniny, promluvila o drsných momentech ze zákulisí Stardance, kdy kvůli návratu poruchy příjmu potravy praskaly žilky v očích. Docházím doteď na terapie. Nejdůležitější totiž je, že si člověk problém vůbec přizná a mluví o něm.
3: Rádio Jihlava.
4: Tak vás prosím, nedotýkejte se andělů.
0: Při pohledu na Janka Ledeckého by nikdo neřekl, že je pyšným dědou. Zpěvák celý život hodně sportuje a tělo má vysekané jako málo který muž v jeho věku. Když je čas, tak jezdím s kočárkem. Ze začátku se mi stávalo, že se za mnou lidé otáčeli s nechápavým výrazem, že jim něco uniklo. Prostě si mysleli, že je to moje dítě. Směje se Janek Ledecký.
4: Co se může a co se nedělá.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz keď budeš stáť s inou pri ohni,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 16. června a můžeme se podívat do kalendáře, kdo má svátek. Tak jsou to Zbyněk, Zbyňka, Zbyhněv, Zbyhněva, Zbyslava, Zbyška, tak Beno, strávy je hned seno. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky, platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Zbyslava pravé léto nastává. Nebo, když má svátek Beno, z trávy je hned seno. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Opoziční hnutí Starostů a nezávislých navrhuje, aby se při obsazování vedení sněmovny a jejich orgánů nově vycházelo z poměrného zastoupení odpovídajícího výsledkům voleb. Chce tím napříště zabránit tahanicím ve sněmovně o obsazení druhého místopředsednického křesla, do kterého teprve minulý týden poslanci zvolili Barboru Urbanovou.
1: Co se děje v kraji?
2: Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Vyčleněné peníze byly rozebrány za méně než 2 minuty. Spojené státy dál sahají do svých nouzových ropných rezerv a dostali je na úroveň, jaká nebyla od počátku 80. let minulého století. Strategická ropná rezerva Spojených států se po dalším uvolnění zásob propadla na 340,3 milionu barelů, tedy nejníž od roku 1983, kdy se zásobník za vlády Ronalda Reagana teprve plnil.
1: Sport.
2: České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa Italkami, se kterými se na Filipínách utkají hned zítra. Díky pomoci České ambasády a volejbalového svazu se Češky přesunuli do Manily přímo z Číny, kde vyhráli 3 ze 4 zápasů.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fugas vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. A už za malou chvíli si třeba řekneme další Tento týden do Česka přinese tropické teploty. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdyby se teploty měly dostávat na větší krásné úterý.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás další recept. Dneska na zlaté kuře s vietnamskými nudlemi. Tak nudle zalijeme vodou a necháme je asi tak 2 hodiny namočené. Díky tomu pěkně změknou. Troubu předehřejeme na 190 stupňů, česnek a cibuli oloupeme, cibuli nakrájíme na klínky, kuře rozdělíme na 4 porce, každou část osolíme, okminujeme, vložíme do pekáče, přidáme česnek, cibuli, máslo, bylinky a trošku podlijeme vodou. Dáme do trouby a pečeme na 190 stupňů asi tak 50 minut, prostě do zlatova. No a během pečení přeléváme výpekem. Hotové kuřecí maso pak vyjmeme, přikryjeme alobalem, abychom ho uchovali v teple. Výpek pak seškrábneme a všechno připečené i s cibulí a česnekem rozmixujeme a vzniklou omáčku přecedíme. Poté přidáme 2 lžíce worcesterové omáčky a 10 až 15 minut redukujeme. Nakonec vmícháme studené máslo a odstavíme z plamene. Před servírováním nudle scedíme, necháme okapat, no a pak je z prutka osmahneme na oleji a osolíme. Restované nudle pak podáváme s kouskem kuřecího masa a výraznou touto kuřecí omáčkou z výpeku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugas, Hlava s Fugasem, který má pro vás další recept. Dneska na zlaté kuře s vietnamskými nudlemi. Tak nudle zalijeme vodou a necháme je asi tak 2 hodiny namočené. V celé ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy až po Jiráskovu jsou po dobu stavby vyblokované nejspíše až 35 stupňů. Většinu týdne také bude slunečné počasí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Do

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tento týden do Česka přinese tropické teploty. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdyby se teploty měly dostávat na většině území nad tropických 30 stupňů. Na těch nejteplejších místech bude nejspíše až 35 stupňů. Většinu týdne také bude slunečné počasí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noč

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Případů rakoviny dělohy v české populaci přibývá. Nemocných bylo předloni více než 2100 a 400 zemřelo. Nádor je u žen čtvrtý nejčastější. Od roku 2010 se podle údajů České onkologické společnosti výskyt zvýšil o čtvrtinu. Vyšší riziko mají podle expertů ženy s obezitou.
0: Jihlava aktuálně.
1: Obyvatelé Jihlavy si mohou i letos pořídit dotovaný dřevěný kompostér za zvýhodněnou cenu 350 korun. Kompostér si lidé mohou vyzvednout na odboru životního prostředí u mincovny 8. Při splnění podmínek může jedna domácnost požádat až o dva. Kvůli tragické srážce plachetnice a katamaránu u chorvatského města Split, při které zahynuli 4 lidé, dnes chorvatská okresní prokuratura nařídila toxikologický rozbor krve a moči u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit.
0: Sport.
1: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na herečku Terezu Kostkovou. Tak si to určitě nenechejte ujít, já vám všem přeji krásné úterní odpoledne a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Utajená radost Terezy Kostkové. Škrtli mi dluh. No a táta nosil peníze. Vítejte v bulvárním okénku. Dnes patří Tereza Kostková ve svých 50 letech vůbec k nejpopulárnějším herečkám a moderátorkám Česka. A dá se říct, že nechybí u žádného velkého projektu. Cesta na vrchol ale rozhodně byla dlouhá, tvrdá a plná odříkání. V začátcích kariéry musela dokonce pracovat v restauraci, aby vůbec zvládla zaplatit všechny své základní životní náklady. Jak sama přiznává, byla tehdy doslova závislá na dýškách od hostů. Vypadalo to tak, že v první půlce měsíce jsem mohla s kamarádkou na kafe do kavárny a těch druhých 14 dní jsem byla na vařené rýži

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska další recept. Dneska na zlaté kuře s vietnamskými nudlemi. Tak nudle zalijeme vodou a necháme je asi tak 2 hodiny namočené. Díky tomu v celé ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy až po Jiráskovu jsou po dobu stavby vyblokované park spíše až 35 stupňů. Většinu týdne také bude slunečné počasí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 16. června. Ale čas vyvrcholil a já se s vámi musím prozatím rozloučit, abych uvolnil místo a prostor pro svou kolegyni Katku. Ale tímto vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. A do té doby čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát.
3: Co se děje v kraji?
4: Zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má v roce 2033.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pěkné úterní odpoledne, ladíte Rádio Jihlava. Katka přeje pohodový den. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájili dvoudenní návštěvu Vysočiny. Buďte s námi, dozvíte se víc.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.
6: Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájili dvoudenní návštěvu Vysočiny. Na programu je oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu jihlavské a třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Prezidentský pár se setká i s občany. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportoviště a kulturního zázemí. Víc informací za moment.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Z Rádia Jihlava zdraví Katka, hezký den vám všem. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportoviště a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze měl zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Teď ale zpátky k hitům. Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Používání mobilů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošné používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027.
0: Co se děje v kraji?
1: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájili dvoudenní návštěvu Vysočiny. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Býteši. Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně 8 let. Tento krok znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Podrobnosti za momentí.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Z rádia Jihlava hezké úterý přeje Katka. Krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033. I kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Teď ale zpátky k hitům, rádia Jihlava přijme krásný den.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Ladíte Rádio Jihlava, hezké odpoledne. Víme, že Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských Vrších k poníkům pořídilo i koně. Další podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Sdružení Krajina, které se stará o kosení a spásání cenných luk, především ve žďárských vrších, si pořídilo koně. Zatím na pastvinách mělo ovce a poníky, nyní k ním přidalo starší kobylu plemene Huffling. Kromě toho, že bude pomáhat s vypásáním, poslouží jako jezdecký kuň pro děti, které ochráncům přírody pomáhají. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Opoziční hnutí Starostů a nezávislých navrhuje, aby se při obsazování vedení sněmovny a jejich orgánů nově vycházelo z poměrného zastoupení odpovídajícího výsledkům voleb. Chce tím napříště zabránit tahanicím ve sněmovně o obsazení druhého místopředsednického křesla, do kterého teprve minulý týden poslanci zvolili Barboru Urbanovou.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Vyčleněné peníze byly rozebrány za méně než 2 minuty. Spojené státy dál sahají do svých nouzových ropných rezerv a dostali je na úroveň, jaká nebyla od počátku 80. let minulého století. Strategická ropná rezerva Spojených států se po dalším uvolnění zásob propadla na 340,3 milionu barelů, tedy nejníž od roku 1983, kdy se zásobník za vlády Ronalda Reagana teprve plnil.
0: Sport.
1: České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa Italkami, se kterými se na Filipínách utkají hned zítra. Díky pomoci české ambasády a volejbalového svazu se Češky přesunuli do Manily přímo z Číny, kde vyhráli 3 ze 4 zápasů.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 16. června a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že cena vstupenek na letní festivaly mírně vzrostla. A taky, co se kdy důležitého stalo právě 16. června. No a další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si na ně počkejte, já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM, vaše jednička z České.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Vaše starosti na naši hlavu. Náklady na umělce vystupující na hudebních festivalech každoročně stoupají. Jejich honoráře tvoří opravdu velkou část rozpočtu. Pořadatelé také mírně zdražují. Vyplývá to ze zjištění ČTK. I přes složitost současné mezinárodní situace organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program není ohrožen. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů vůbec nedokáží představit. Ovšem jsou i tací, kteří si naopak na to stěžují. A zejména na vznikající hluk.
1: Já se omlouvám, nesnáším hluk.
2: Já mám taky zelený uši.
1: Hluk, že nesnáším.
2: A já vás slyším.
1: Já jsem dokonce kdysi krvácel z uší.
2: Uší?
1: No.
2: Podívejte se na to. A jakou hudbu máte rád?
1: Romantiky. Čajkovského třeba.
2: No to já taky, já miluju Čajkovského. Jo? No.
1: A vy chcete ještě někam zajít? Na čaj? Čajkovského. Cože?
2: Já se směju.
1: Jo, tak. To je dobře.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůžete dávat pozor. Už včera jste mě malé přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 16. června. No a my se teď můžeme podívat, kdo se kdy právě 16. června narodil. Tak v celé ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy až po Jiráskovu jsou po dobu stavby vyblokované parkování. Důvodem je...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V celé ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy až po Jiráskovu jsou po dobu stavby vyblokované parkování. Důvodem je pohyb stavební techniky a provádění prací. Náhradní parkování v modrém režimu je zřízeno v Pavlovově ulici mezi ulicemi Evžena Rošického a Zátopkovou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Případů rakoviny dělohy v české populaci přibývá. Nemocných bylo předloni více než 2100 a 400 zemřelo. Nádor je u žen čtvrtý nejčastější. Od roku 2010 se podle údajů České onkologické společnosti výskyt zvýšil o čtvrtinu. Vyšší riziko mají podle expertů ženy s obezitou.
0: Jihlava aktuálně.
1: Obyvatelé Jihlavy si mohou i letos pořídit dotovaný dřevěný kompostér za zvýhodněnou cenu 350 korun. Kompostér si lidé mohou vyzvednout na odboru životního prostředí u Mincovny 8. Při splnění podmínek může jedna domácnost požádat až o dva. Kvůli tragické srážce plachetnice a katamaránu u chorvatského města Split, při které zahynuli 4 lidé, dnes chorvatská okresní prokuratura nařídila toxikologický rozbor krve a moči u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit.
0: Sport.
1: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Krásné úterní odpoledne. Vám všem přeje Fugas dneska s datem 16. června. No a my můžeme pokračovat dál. Už za chvilku se třeba dozvíme, kolik utratil Donald Trump za oslavu svých 80. narozenin. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje pěkný den.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Když před 4 lety slavil v úřadě amerického prezidenta 80. narozeniny Joe Biden, uspořádal soukromý rodinný brunch. Jeho nástupce Donald Trump stejné kulatiny pojal úplně jinak. Přímo v Bílém domě se pořádal monstrozní turnaj MMA, nad Washingtonem lítali nejslavnější skupiny stíhaček a narozeniny se spojily s oslavami 250. výročí americké nezávislosti. Celá akce tak vyšla v přepočtu na více než miliardu korun.
2: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM. Zahrádka.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily populárnějším herečkám a moderátorkám Česka. A dá se říct, že nechybí u žádného velkého projektu. Cesta na vrchol ale rozhodně byla dlouhá, tvrdá a...
1: Kači, následující pohádku.
2: Miláčku...
0: Ano.
2: Až budeme mít po svatbě, tak spolu budeme
0: nabídnout. Přeji vám tedy hezký zbytek toho dnešního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas fugas.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloním a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát.
3: Co se děje v kraji?
4: Zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má v roce 2033. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet Všeobecné zdravotní pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Z centra postupymi u Berlína se dnes muselo evakuovat na 6,5 tisíce lidí kvůli nálezu bomby ze druhé světové války. Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo na čas domovy opustit 60 tisíc lidí.
3: Sport.
4: Dotací 1 milion korun letos fotbalisté prvního SC Znojmo od města nedostanou. Rozhodli o tom zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Utajená radost Terezy Kostkové. Škrtli mi dluh. No a táta nosil peníze. Vítejte v bulvárním okénku. Dnes patří Tereza Kostková ve svých 50 letech vůbec k nejpopulárnějším herečkám a moderátorkám Česka. A dá se říct, že nechybí u žádného velkého projektu. Cesta na vrchol ale rozhodně byla dlouhá, tvrdá a plná odříkání. V začátcích kariéry musela dokonce pracovat v restauraci, aby vůbec zvládla zaplatit všechny své základní životní náklady. Jak sama přiznává, byla tehdy doslova závislá na dýškách od hostů. Vypadalo to tak, že v první půlce měsíce jsem mohla s kamarádkou na kafe do kavárny a těch druhých 14 dní jsem byla na vařené rýži a rozpustné kávě doma.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, nesnášet.

0: Úterní podvečer na rádiu Jihlava pokračuje dál a já vám v něm právě teď nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Miláčku?
0: Ano?
2: Až budeme mít po svatbě, tak spolu budeme mít 3 děti.
0: Počkej, jak to můžeš vědět?
2: No, oni jsou teď dočasně u babičky, víš?
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava dneska s datem 16. červen a právě na toto datum se teď společně můžeme podívat do pražského Klementína a porovnat si prozatím naměřené teplotní hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 16. června v roce 2012, bylo 33 stupňů. Nejstudenější 16. červen byl v roce 1923, jen 6,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,3. No a to je všechno, co jsem vám dnes chtěl a mohl nabídnout. Přeji vám tedy hezký zbytek toho dnešního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas fugas.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Používání mobilů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošné používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027.
4: Co se děje v kraji?
5: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájili dvoudenní návštěvu Vysočiny. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě malem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jihlava. 100.

0: away. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Jako suděl, ne? No, já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?

0: Mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
0: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
0: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Prašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Prašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
0: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
0: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

koloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl to možná, nejno. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, ano, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

Milí posluchači, protože neuvidíte, co se na jevišti děje, dovolím si vám tu a tam podat stručný komentář. Tak teď byste například měli vědět, že před oponou stojí řečnický pult, u kterého někdo zapomněl řemeslnickou brašnu s nářadím. Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: co pak?

0: Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž se křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé. Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
1: Copak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
2: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
3: A víte, že i Melí je cizopasník?
2: Děte.
1: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
2: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
1: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
3: A jak vy to trháte?
1: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
2: A jak se dorozumíváte?
1: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
3: Děte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
1: Tak to musím ještě hlasitějš. Házej!
2: A co syn?
1: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
3: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
1: No jo, to je vždycky celá náruč.
2: A to je slyšet, když to dopadne?
1: To víte, že jo, takhle to buchne.
2: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
1: No nelžu vám, takováhle rána.
3: No, to by probudilo i vola.
4: Hrabe jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už se neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už se neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on. To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat. A tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
2: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
1: Je tak baba jako jo jo, já tak, no jo,
2: tak
1: jo.
2: Tak jsem to myslel.
1: Jo jo.
2: No.
1: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
1: A co?
2: Jouda zemřel.
1: Jouda?
2: Jouda.
1: Jaký Jouda?
2: Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
2: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
2: Jo.
1: Jo. Tak to on už nežije, co?
2: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
2: Já nevím, najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
2: No co kde?
1: No kde byl?
2: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
2: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím nežije. Vás, jak je tohle možný?
2: Já nevím.
1: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
2: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
2: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
2: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
2: Ale ne. Spadla na něj.
1: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
2: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
2: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
2: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
2: No tak to byl on.
1: Jo, takovej malej černej, že jo?
2: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. No. Tak toho jsem neznal.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit si nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to jako soukromý pocit, já to nevnucuju, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni ze zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A tak jsme se přeškobrli do druhé půlky. Vidím, že jsme tady na stejné místa, jak jsme byli, akorát strýček trošku nervózní poposedává tady v první řadě. No, strýco, vy ale máte okolo seba ženský, hned dvě máte vedlá seba. Neberete vy tu Viagru? Víte, co to je ta Viagra? To je strašná potvora. Na tu Viagru, když se posadí komár, tak je s něho šicí stroj. No, teďka také sused si koupil Viagru a jak se bál, co to s ním udělá, tak si jenom čtvrťku ukusil. Říkám, Juro, a co, jak se to projevilo, že člověče, že chodil jsem po baráku a popichoval. No, ale u nás už děvčata na podloží došly na to, že místo té Viagry stejně funguje med. Užička medu, strýcu to si dajete na večer a hned starou doběhnete. Ne? Tak je u nás bavili takové dvě děvčata. Jedna říká, že Růži, že dáváš temu tvojemu místo té Viagry ten med, že dávám každý večer, že Růženko a pomáhá to, že děvči, cože nevím, takže začal bzučat, ale nepichá. No, co, tetino, šátek je upravený, jak se dívám, dobré, no. Děvčata, vy tu Viagru nejeste? A tak, ale čilka jsou toho samé ty novinky, toho je plné noviny a televize, no, takové ty, jak se to jmenuje tamto, já bych to řekl tak slušně, ten, Robert, teď ho nečervenajte, sa. Vy jste ho ještě nikdy nedržela v ruce? A to je škoda, to má 4 rychlosti. S tím uděláte perfektně RT plovou kašu. Nebo vajce na hniličku. No, teďka je taky šva taková ta sexuální zlatokopka do toho sexy shopu. Tak, to jsou normální shopy a potom jsou sexy shopy. No. No. Tam se chovají králíci, tam kozel. Došla do toho sexy shopu a říká, že paní prodavačko, nemáte ty Robertky? No, že nemáme, že čekáme zboží, že máte aspoň prospekty. No, že máme tady tyto tři. Je, že tento prospekt, prosím vás, otevřete ho a najdíte mi tam kapitolu, jak se to Hergot vypíná.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: byla.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biologii doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žráblo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.